0: selber twittert, hat und ist dort selber twittert. Lübsit Madelin, dass sie da lübsit Madelin. So pade Pima, sie da so pade. Hüchse Lübsis Muster Pima, Hüchse Lübsis. Es sei lauter Pech, meh, das ist sei lauter. Träne Walget, aber lass sie Träne Walget. Selles Tech, du don't tell, ach sie, selles Tech. Olmas Selle, die tun, das da Olmas Selle. Selles Balbi, Ilma, tun, das Selles Zwei.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: 30 Kolben. Selber tütert, Rato, ist dort selber tütert. Lübsit Made, wenn das jeder lübsit Made. So, Pade, Pima, sie das so, Pade. Hüchse, Lübsis, Muster, Pima, Hüchse, Lübsis. Es ist ein Rauder, Pekme, das ist ein Rauder. Träne, Walget, aber lass die Träne fallen. Selles Techt, du don't tell, ach, sie selles Techt. Olmas Selle, die tun, das da, Olmas Selle. Selles Ball, wie immer, tun, das selles Zwein.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na